0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmletem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůžeš kohoník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasy nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den, beseda o kohoutích zápase. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání členky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtít domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

smíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víř.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chuj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svého vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.
0: Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Udělám si to sám. Co je s tou večeří?
2: Nahoře vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Proboha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pocit. Přines mě, mavě sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez saka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
2: No, já jsem tě připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se netřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko, myslím. Trochu myslím. No. Osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem potřeba v županu. Slávino pro pána krále, kde se souraž, vždyť já to všecko nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřevala to sako.
1: Co si ohřeval?
2: Sako.
1: Sako. Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víc tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: Možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš, klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Možná na tu polivku a máš na stole připravila 12.
1: Radši mi přines ten klobouk a pláš, ano. Já postýkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: To risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako z konve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: No tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš, Pepo.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: ostěl? Tady máš aktovku, dešník se ozývám.
1: Se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíříš. Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři, budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej. A drž mi palce. Já se jdu být. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slavím!
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: in me.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ještě mi pak ta předsedkyně té komise říkala, ten váš chlapec je takový veselý, co? Jsem říkal, proč myslíte? Tak měl takový veselý odpovědi. Jsem říkal, možná jste měli veselý otázky. To jsme teda neměli v žádném případě. Jsem říkal, na co jste se optali, že byl tak veselý? Normálně jsme se třeba ptali, jestli si teda bych chtěl bratříčka nebo sestřičku, nebo to věkový rozpětí, jak by si představoval, to my se tak ptáme každýho člena rodiny, abychom zjistili, jestli je tam nějaký celkový jednotný názor na tuhle věc. To je naprosto normální, to nám nemusel tak odpovídat, jak nám odpovídal, víte? Jsem říkal, a co vám říkal? Ani se neptejte. Jsem říkal, mě to můžete klidně říct, co vám říkal? No, tak on nám říkal, že jemu by nejvíc vyhovovala 16-letá dlouhonohá blondýna.
3: Máme v pořadu taky připravenou pohádku.

0: Děti, aby už ji měli za sebou. Moje Soninka už taky půjde spát, ona čeká, že? Ona už pátky nepotřebuje, ona už chodí do první třídy, ta už baví rodinu sama. No, ona je po mně, samozřejmě. Ona přinesla ze školy takovou legraci, jo. Všechny nás nutila, abychom prej říkali ping-pong a přitom nezavírali pusu, jo. No teď všichni, no, zkuste si to, no, to je opravdu, to zkuste, opravdu, to je velmi zajímavé, ing-kong, ing-kong, jo. Teď celá rodina tam kvílela, ing-kong, ing-kong, tam to vypadalo jak na čínském trhu, ona měla radost. Teď měli jsme návštěvu na Hlovský, ten otrávený, pač byl zase nemocnej. Já se mu posmívám, on byl úplně vyřízený. Oni vám ukradli samolepící tu dálniční známku s celým předním sklem. Tak on naštvaný, teď Soninka pořád a dělá ping-pong a nezavírá pusu. Teď on ji nezavře stejně přes ty zuby, rozumíte? To bylo děsně veselý, jak všichni, včetně náložky, jak ing-kong, ing-kong. A teď ona ke mně a já jsem nechtěl, mě to bylo takový, rozumíte, a proč bych to dělal? A teď já jsem takový osvětovej otec, rozumíte? Já jsem si ji posadil na klín a teď se mi naprosto vážně říkal, Soninko, já jsem chtěl vysvětlit, co jsou to retnice. Jsem říkal, Soninko, v naší abecedě jsou určité hlásky, při jejich tvoření používáme rtů, proto se jim říká retnice, jako třeba P nebo B, víš? No, a když svému starému otci dáš za úkol, aby řekl nějaké slovo, ve kterém jsou retnice, a přitom nesmí použít pusu, tak ze svého otce děláš vola, Soninko, víš? No. Protože to je jenom vtip, protože samozřejmě to nejde. A ona mi říkala, tatínku, fakt to jde, já umím říct ping-pong a nezavřu pusu, hele. Stolní tenis.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vilněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V divadlech bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: Je, no jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo teď, v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček. Tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my, semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly tak baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. Ale vždycky ho volal s předstihem, protože je starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obcházím. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu. A tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu. A on se řítil na forbínu a řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno, nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan Rizer Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, tak ne. Takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, teď ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chodinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímavé publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, a pak jsem šel, tam byly necky,

A tam nějaký chlap tenkrát, že o té elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom vtykádí přivez na trakaři a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho hlad, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíkovi, ona říká, jo, počkej, nalídá nám a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pádí ti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to já už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam... A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holíci, jako jak byly ty špalky, že jo. Pán, takhle to uchop, kousni a špičák je v hajzlu.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: hlava. Nechte se bavit.
1: Inzerát. Darují hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

0: Profesor Indigo. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: A tak končí naše roky, zalazuju po tobě tvoje stopy. A tak končí naše cesta společná.

čas začít nově. Ty beze mě a já bez tebe, v jiný čas a v jiný době, v dnešní den a v dnešní noc, já chtěl víc.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém včera upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Krev včera daroval i prezident Petr Pavel.
5: Co se děje v kraji?
6: Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 město zatím prodal 7. Vyvolávací cena je přes 5,5 tisíce korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek zhodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2, jejímž cílem je přidejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Utkáním domácího Mexika s jeho Africkou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop utkání v 21 hodin našeho času. Čeští fotbalisté vstoupí do šampionátu v noci na pátek ve 4 hodiny zápasem s Koreou.
5: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: "Dobrý den, prosím vás, máte kýbly?" "Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový? Tak třeba 7 litrovej. "Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý." "No a na co ho potřebujete?" "Hoří mi byt."

Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předmětem jednání bude otázka dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů.
4: Co se děje v kraji?
5: Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezony na přelomu 2027 a 2028. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderu proti Iránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku iránské armády po celé zemi. Irán hlásil exploze na řadě míst podobných jako při předchozím útoku o den dříve. Nejlepší český zápasník MMA Jiří Procházka se po poslední porážce v elitní světové organizaci UFC rozhodl ukončit dlouholetou spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. Podle Procházky mají více přátelský a rodinný vztah nežli profesionální, a tak nastal čas se posunout dál.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: exkluzivních slev. Výhodně ji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém včera upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Krev včera daroval i prezident Petr Pavel.
2: Co se děje v kraji?
3: Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 město zatím prodal 7. Vyvolávací cena je přes 5,5 tisíce korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek zhodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Utkáním domácího Mexika s jeho Africkou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop utkání v 21 hodin našeho času. Čeští fotbalisté vstoupí do šampionátu v noci na pátek ve 4 hodiny zápasem s Koreou.
2: Rádio Jihlava. Stojí.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Ladíte rádio Jihlava. Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku, pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Host volá vrchního, ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost.

0: sorry.
1: Možná jste už někdy slyšeli o tom, že děláte někomu křena. A víte, co to vůbec znamená? Křen označuje člověka, který je navíc a naprosto nevítaný, zvláště v přítomnosti milostného páru. Proč je tento aromatický kořen synonymem pro překážejícího společníka? Objasnit to může takzvaná párková hypotéza. Po vídeňském vzoru se v Čechách totiž servírují párky s křenem. Křen je ve vztahu k uzenině o dvou nožičkách něčím navíc. Není ani příjemné, když je křenu moc. A tento význam se přenesl i na nadbytek člověka vůči párečku. Dříve byl křen, zkráceno z kořen, spojen s naivním člověkem, který zaplatí za všechny, podobně jako kořen živý zbytek rostliny. Původně byl kořen, často podvedený venkovský člověk, došlý do města za dobrodružstvím. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Slyšíte vlnu 101.1 FM, obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Chtějí zastavit možnost budování nových ubytoven. Obávají se hlavně o bezpečnost v případě příchodu většího počtu pracovníků při výstavbě nových jaderných bloků. Řeší také náklady, se kterými by museli v případě růstu obyvatel počítat. Vyplývá to z vyjádření starostů obcí. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekuována.
4: Co se děje v kraji?
5: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě otevřela dvě výstavy. Přiblíží práce Romana Muselíka, Ireny Armutidisové a Barbory Lungové, která si jako objekt tvorby zvolila i novoměstskou zeleň. Místním ji chce zprostředkovat nevšedním pohledem. Výstavy v Zámeckém podkroví a Arkádě Horácké galerie potrvají do 20. září. Papež Lev XIV. Včera večer požehnal a tím i otevřel nejvyšší kostelní věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny v Barceloně, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Na své dokončení chrám čeká od konce 19. století.
4: Sport.
5: Fotbalový světový šampionát v Americe, Kanadě a Mexiku má krátce před svým startem prvního poraženého. Jsou jím lidé, kteří se snaží přeprodávat vstupenky na zápasy. Na oficiálním webu Mezinárodní fotbalové federace FIFA bylo den před zahájením volných ještě téměř 180 tisíc lístků a jejich ceny výrazně klesly.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, jihlavská zooláka na Nové Mládě. Víte za okamžik.
4: Rádio Jihlava 101.

slyšela Tite Rádio Jihlava, Vyhlavské jsou mají mládě Pekary Wagnerova. Jeden z nejvzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhynulý. Zoe začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mami, co ukážeme tatínkovi jako první? Díru v koberci? Tvůj nový klobouk? Nebo mou žákovskou knížku?

0: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava přeji po třetí se letos k festivalu Prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum. Víc za okamžik, teď další hity.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 16. srpna. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Tento týden v Česku zažíváme deštivé a chladné počasí. Včera dokonce podle Českého hydrometeorologického ústavu byly na některých stanicích překonány nebo vyrovnány rekordně nízké maximální teploty. Většinou se pohybovaly jen okolo 11 až 15 stupňů. Včera také pršelo na celém území.
7: Co se děje v kraji?
8: O nadcházejícím víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů. Lidé mohou navštívit soukromé, školní a terapeutické zahrady i květinovou farmu v Pelhřimově. V soukromé zahradě v Sedlici na Pelhřimovsku mohou vidět různé druhy růží a v rodinném zahradnictví v obci Tukleky u Senožat i experimentální vinohrad. Aerolinky Air Canada čelí velkému skandálu. Podle kanadské policie totiž jejich pilot téměř 17 let přepravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání.
7: Sport.
8: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu.
7: Rádio Jihlava,
5: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
9: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek a je 11. června. Mimochodem, v roce 1881 se konala premiéra Smetanovy Libuše a bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. No, ale teď máme rok 2026, je krátce po 11. hodině a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, jak dlouho nás ještě bude trápit tohleto nepříznivé počasí. Taky si řekneme, že běloruský prezident Lukašenko se šprajcnul vůči Putinovi. No a bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
7: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio
10: Jihlava. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska je čtvrtek, máme 11. června a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvačka Katy Perry poprvé oficiálně vyrazila do společnosti se svým novým partnerem, bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem. A při této příležitosti ho také označila za lásku svého života.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Zkus z města zahnout.
0: Užili si New York, kde Češi hráli generálku na mistrovství světa s Guatemalou 3-1. Ale teď už jim začal dlouhý celibát. Manažer národního týmu Pavel Nedvěd však věří, že svou lásku Daru Rollins ještě v Americe uvidí.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Podle informací deníku Daily Mail už Ariana Grande netvoří pár s o dva roky starším hereckým kolegou Ethanem Slaterem. K rozchodu po třech letech vztahu mělo dojít už před několika měsíci, a to prý po dlouhém a důkladném zvažování, kdy se nakonec každý rozhodl jít svou vlastní cestou.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jde učitelka kolem pískoviště a vidí. Malé děti popíjejí pivo, kouří a hrají karty. Učitelka se pochopitelně rozhorčuje. A jak to, že nejste ve škole? Zbláznila jste se? V 5 letech máme na školu ještě dost času.

0: Krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak má dneska svátek. Jsou to Bruno, Barnabáš, Flora, Florentín, Florentína, Florian, Mabel a Mabela. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. No a teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna z nich říká: o svatém Barnabáši bouřky často straší. Nebo další pranostika: svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, on nejdelší den i trávu mívá. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Lékař poté odletěl zpět do Spojených států.
6: Co se děje v kraji?
7: Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 jich město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5,5 tisíce korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků, určených na stavbu samostatných rodinných domů, bude od 17. do 20. srpna. Spojené státy druhý den za sebou udeřily na Írán, soustředili se opět na radarové základny a další zařízení u Hormuzského průlivu, která může Teherán používat ke svým útokům. Americký prezident Donald Trump slíbil, že údery budou tvrdé, aby donutili Írán podepsat dohodu o míru. Pokud na ně nepřistoupí, tak ho prý vybombarduje.
6: Sport.
7: 5 českých posádek se představí ve druhém závodu světového poháru ve veslování, který zítra začne v Plovdivu. Nechybí mezi nimi Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou v kategorii dvojek bez kormidelnice, které před 2 týdny ovládly úvodní díl seriálu v Seville.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné poledne a taky dobrou chuť, pokud právě obědváte, je čtvrtek 11. června. Odbylo nám 12 hodin, no a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodince mám pro vás připraveny písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku je tady recept na kuřecí směs s bazalkovou omáčkou. Tak si na to určitě počkejte, čeká vás to už za malou chvíli.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. No a protože je poledne, tak mám pro vás další recept. Dnes kuřecí směs s bazaltovou omáčkou. Kuřecí maso očistíme, nakrájíme na menší kousky, osolíme a opepříme. Na pánvi rozehřejeme olej, vložíme maso a z prutka orestujeme ze všech stran. Když maso začne zlátnout, odstavíme a necháme na pánvi. Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu. V kastrůlku rozehřejeme máslo, zasypeme hladkou moukou, osolíme a umícháme ve světlou výšku. Za stálého míchání metličkou přiléváme mléko a přivedeme k varu. Pak odstavíme. Přidáme plátkový tavený sýr a rozmícháme do úplného rozpuštění. Nakonec do omáčky vmícháme ještě nasekanou čerstvou bazalku a trochu citronové šťávy. Maso zalijeme tou omáčkou a pak podáváme třeba s vařenými těstovinami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Inzerát. Darují hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Dnes se zaměříme spíše na dopravu železniční. Nové vlaky, rychlíky z Jihlavy do Prahy už sviští po zkušebním okruhu. Od prosince můžeme pak cestovat z rychlíky z nového terminálu Jihlava až do Prahy.
2: Vlak je hrozně dlouhý, každý myslí, že už je konec a ještě tam...
3: No tak, pane kolego, přeci nebudete počítat vagóny, no tak...
4: No, I can't take one more step towards you.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugas. Léto se teď na pár dnů odkládá, páč nás svírá studená fronta, která sebou přinesla déšť, přehánky, zataženou oblohu a teploty jen kolem 13 až 15 stupňů. A to by mělo trvat až do pátku včetně. Od soboty se to už potom začne malinko zlepšovat.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Hezké odpoledne. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví do roku 2035 plán, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady.
5: Co se děje v kraji?
6: Hned několik párů vlaštovek přišlo nedávno o svou letitou hnízdní lokalitu v Havlíčkově Brodě. Nevyužívaná hospodářská budova pod Rozkošskou ulicí totiž ustoupila stavbě bytů. Developer ale na doporučení ochránců přírody o kousek dál postavil vlaštovčí dům, kde zřejmě o první takovou stavbu v Česku. Americký prezident Donald Trump zítra nebude přihlížet prvnímu zápasu mistrovství světa ve fotbalu na území Spojených států, ve kterém se hostitelská země utká s Paraguají. Oficiální americkou delegaci místo šéfa Bílého domu v Los Angeles povede ministr zahraničí Marco Rubio.
5: Sport.
6: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září hraje. Titul obhajují Italky.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my můžeme pokračovat dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme do těch pater úplně nejvyšších, a to až k prezidentovi. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít a já vám všem přeji hezký poslech, dobrou náladu, pohodový čtvrtek a posílám další hit za hitem.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Zvonku písnička už skončila. Jak pak se vám líbila? La, la, la, no nic moc extra nebyla.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Oběd s hejtmanem, zájem o dostavbu Dukovan, prezident Pavel míří na Vysočinu. Vítejte v bulvárním okénku. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví v příštím týdnu Vysočinu. První pár zamíří do Jihlavy, Osové Bytýšky, Třebíče, Moravských Budějovic i dalších míst regionu. Naposledy byl Petr Pavel v Jihlavě v loni. Přijel totiž na exibiční charitativní utkání jihlavské Dukly s armádním celkem v horácké aréně. Tentokrát má v plánu setkat se zástupci samospráv, s podnikateli, odborníky, neziskovým sektorem, ale i s občany.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: "Dobrý den, prosím vás, máte kýbly?" "Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový. Tak třeba 7 litrovej. "Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý." "No a na co ho potřebujete?" "Hoří mi byt."

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Běloruský prezident Lukašenko se ostře navezl do Moskvy. Běloruské jednotky se totiž nebudou účastnit přímých bojových operací na Ukrajině, prohlásil to běloruský vůdce Aleksandr Lukašenko. Doplnil, že Bělorusové netouží potom stát se potravou pro děla. Zároveň ale Lukašenko zdůraznil, že Bělorusko zůstává neochvějným vojenským spojencem Ruska a je připraveno ho bránit.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme čtvrtek a je 11. června. Ale taky už nastal čas loučení, tak vám přeji hezké odpoledne, které doufám strávíte s Rádiem Jihlava a také mojí kolegyní Katkou. No a já osobně vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekuována.
5: Co se děje v kraji?
6: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě otevřela dvě výstavy. Přiblíží práce Romana Muselíka, Ireny Armutidisové a Barbory Lungové, která si jako objekt tvorby zvolila i novoměstskou zeleň. Místní mi chce zprostředkovat nevšedním pohledem. Výstavy v Zámeckém podkroví a Arkádě Horácké galerie potrvají do 20. září. Papež Lev XIV. Včera večer požehnal a tím i otevřel nejvyšší kostelní věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny v Barceloně, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Na své dokončení chrám čeká od konce 19. století.
5: Sport.
6: Fotbalový světový šampionát v Americe, Kanadě a Mexiku má krátce před svým startem prvního poraženého. Jsou jím lidé, kteří se snaží přeprodávat vstupenky na zápasy. Na oficiálním webu Mezinárodní fotbalové federace FIFA bylo den před zahájením volných ještě téměř 180 tisíc lístků a jejich ceny výrazně klesly.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že o víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů. Buďte s námi, dozvíte se víc.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. O víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů jako před rokem. Některá místa budou přístupná celý víkend, jinde bude otevřeno jen v sobotu nebo v neděli. Letos se v Česku koná už 16. ročník. Tak si to nenechte ujít, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hit je tak víc o tom, že Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Další podrobnosti během pár minut.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5 500 korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Tento týden v Česku zažíváme deštivé a chladné počasí. Včera dokonce podle Českého hydrometeorologického ústavu byly na některých stanicích překonány nebo vyrovnány rekordně nízké maximální teploty. Většinou se pohybovaly jen okolo 11 až 15 stupňů. Včera také pršelo na celém území.
0: Co se děje v kraji?
1: O nadcházejícím víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů. Lidé mohou navštívit soukromé, školní a terapeutické zahrady i květinovou farmu v Pelhřimově. V soukromé zahradě v Sedlici na Pelhřimovsku mohou vidět různé druhy růží a v rodinném zahradnictví v obci Tukleky u Senožat i experimentální vinohrad. Aerolinky Air Canada čelí velkému skandálu. Podle kanadské policie totiž jejich pilot téměř 17 let přepravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání.
0: Sport.
1: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio. Jihlava až Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů. Víc informací přidám za pár minut, zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Žďár nad Sázavou investuje do rekonstrukce kotelny Libušín 215 milionů korun. Nově vytvořená teplárna by měla zcela převzít zásobování teplem ve městě od topné sezony na přelomu let 2027 a 2028. Teď ale z rádia Jihlava další hity, mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Host volá vrchního, ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost.
2: Let me be your hero.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se na Vysočině setká se zástupci samospráv, ale i podnikateli, odborníky, zástupci neziskového sektoru a s občany. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Lékař poté odletěl zpět do Spojených států.
4: Co se děje v kraji?
5: Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 jich město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5,5 tisíce korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků, určených na stavbu samostatných rodinných domů, bude od 17. do 20. srpna. Spojené státy druhý den za sebou udeřily na Írán, soustředili se opět na radarové základny a další zařízení u Hormuzského průlivu, která může Teherán používat ke svým útokům. Americký prezident Donald Trump slíbil, že údery budou tvrdé, aby donutili Írán podepsat dohodu o míru. Pokud na ně nepřistoupí, tak ho prý vybombarduje.
4: Sport.
5: 5 českých posádek se představí ve druhém závodu světového poháru ve veslování, který zítra začne v Plovdivu. Nechybí mezi nimi Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou v kategorii dvojek bez kormidelnice, které před 2 týdny ovládly úvodní díl seriálu v Seville.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je teď opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek 11. června. No a před námi je teď opět společné odpoledne, kdy vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, jak snížit spotřebu paliva a tak ušetřit. Nebo si už za chvilku dáme pohádku. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak určitě i nadále zůstávejte s námi dobře naladění na pohodových vlnách Rádia Jihlava a já všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten za vámi právě teď posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, co vás trápí?
2: No víte, já už se nějaký ten čas nemůžu vyčůrat. Prostě to nejde, no.
0: Aha, tak víte co, slidněte se a já se na to podívám.
2: Ježíš, pane bože, teď vy na ně máte úzel. A jo, chleba jsem zapomněl koupit.
1: Naslyšenou u další pohádky.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

či fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mami, co ukážeme tatínkovi jako první? Díru v koberci, tvůj nový klobouk nebo mou žákovskou knížku?

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugazem.
2: Pozor! Zatáčka!
1: Ceny pohonných hmot se drží poměrně vysoko. Vyplatí se proto držet se následujících zásad. Vyhnout se zbytečným manévrům, udržovat stabilní tempo, nezahřívat motor volnoběhem, pečovat o technický stav auta a zbavit se střešních nosičů a doplňků. A rázem budete mít spotřebu mnohem nižší.
3: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrteční den vám přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Poznatkům, zda se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas by měla v příštím roce přispět česká orbitální mise na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. No, chtěl bych být u toho, až budou zjišťovat, jestli se mohou rozmnožovat ve vesmíru.
2: Sexu zdar a chobot nahoru.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrá.

0: altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.
1: Laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví proto připraví do roku 2035 plán, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady.
7: Co se děje v kraji?
8: Hned několik párů vlaštovek přišlo nedávno o svou letitou hnízdní lokalitu v Havlíčkově Brodě. Nevyužívaná hospodářská budova pod Rozkošskou ulicí totiž ustoupila stavbě bytů. Developer ale na doporučení ochránců přírody o kousek dál postavil vlaštovčí dům, kde zřejmě o první takovou stavbu v Česku. Americký prezident Donald Trump zítra nebude přihlížet prvnímu zápasu mistrovství světa ve fotbalu na území Spojených států, ve kterém se hostitelská země utká s Paraguají. Oficiální americkou delegaci místo šéfa Bílého domu v Los Angeles povede ministr zahraničí Marco Rubio.
7: Sport.
8: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září hraje. Titul obhajují Italky.
7: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
9: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas. No a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí na vlnách 101.1 FM. Tak hezký poslech.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 11. června. A i v tento den se nám rodili slavní. Tak třeba rychlobruslář Metoděj Jílek, modelka Monika Žítková, herečka Miroslava Šafránková, ale taky třeba britský herec Hugh Laurin. No a pokud i vy dnes slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek, je 11. června.
1: Policie Jihlava.
0: Řidič v autě přehlédl chlapce na koloběžce. Ten pak skončil v brněnské nemocnici. K nehodě došlo v neděli v Třebíči. 61-letý řidič s osobním vozidlem Toyota projížděl po ulici a při odbočování vlevo zřejmě přehlédl nezletilého chlapce, který jel na elektrokoloběžce.
1: Policie Jihlava.

0: 13 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, já vám právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
7: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
6: Zpěvačka Katy Perry poprvé oficiálně vyrazila do společnosti se svým novým partnerem, bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem, a při této příležitosti ho také označila za lásku svého života.
8: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
9: Zkus z města zahnout.
6: Užili si New York, kde Češi hráli generálku na mistrovství světa s Guatemalou 3-1. Ale teď už jim začal dlouhý celibát. Manažer národního týmu Pavel Nedvěd však věří, že svou lásku Daru Rollins ještě v Americe uvidí.
8: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
6: Podle informací deníku Daily Mail už Ariana Grande netvoří pár s o dva roky starším hereckým kolegou Ethanem Slaterem. K rozchodu po třech letech vztahu mělo dojít už před několika měsíci, a to prý po dlouhém a důkladném zvažování, kdy se nakonec každý rozhodl jít svou vlastní cestou.
7: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekuována.
0: Co se děje v kraji?
1: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě otevřela dvě výstavy. Přiblíží práce Romana Muselíka, Ireny Armutidisové a Barbory Lungové, která si jako objekt tvorby zvolila i novoměstskou zeleň. Místní mi chce zprostředkovat nevšedním pohledem. Výstavy v Zámeckém podkroví a Arkádě Horácké galerie potrvají do 20. září. Papež Lev XIV. Včera večer požehnal a tím i otevřel nejvyšší kostelní věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny v Barceloně, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Na své dokončení chrám čeká od konce 19. století.
0: Sport.
1: Fotbalový světový šampionát v Americe, Kanadě a Mexiku má krátce před svým startem prvního poraženého. Jsou jím lidé, kteří se snaží přeprodávat vstupenky na zápasy. Na oficiálním webu Mezinárodní fotbalové federace FIFA bylo den před zahájením volných ještě téměř 180 tisíc lístků a jejich ceny výrazně klesly.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána, no a v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíme, co můžete dělat o víkendu na zahradě. Podrobnosti se dozvíte už za malou chviličku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho večerní program s Fugasem. V polovině června je důležité zvládnout hned několik klíčových úkolů, které zajišťují zdravý vývoj rostlin a udržení jejich vzhledu. Zde je seznam úkolů, které byste měli provést v tomto období. Takže zalévejte a mulčujte, hnojte, sekejte trávu, sekejte odkvětlé květenství, sekejte řetkvičky, špenát a hrášek.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Inzerát. Darují hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

Oběd s hejtmanem, zájem o dostavbu Dukovan, prezident Pavel míří na Vysočinu. Vítejte v bulvárním okénku. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví v příštím týdnu Vysočinu. První pár zamíří do Jihlavy, Osové Bytýšky, Třebíče, Moravských Budějovic i dalších míst regionu. Naposledy byl Petr Pavel v Jihlavě v loni. Přijel totiž na exibiční charitativní utkání jihlavské Dukly s armádním celkem v horácké aréně. Tentokrát má v plánu setkat se zástupci samospráv, s podnikateli, odborníky, neziskovým sektorem, ale i s občany.

0: nemiluju.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho čtvrteční podvečerní program s Fugasem. Pojďme se teď podívat do pražského Klementína, jaké v tento den naměřili tamní meteorologové hodnoty. Zatím nejtepleji bylo 11. června v roce 2000. Bylo 33,5 stupně. Naopak nejstudenější 11. červen byl v roce 1881, kdy bylo jenom 7,2. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,3. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeji vám hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Tento týden v Česku zažíváme deštivé a chladné počasí. Včera dokonce podle Českého hydrometeorologického ústavu byly na některých stanicích překonány nebo vyrovnány rekordně nízké maximální teploty. Většinou se pohybovaly jen okolo 11 až 15 stupňů. Včera také pršelo na celém území.
4: Co se děje v kraji?
5: O nadcházejícím víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů. Lidé mohou navštívit soukromé, školní a terapeutické zahrady i květinovou farmu v Pelhřimově. V soukromé zahradě v Sedlici na Pelhřimovsku mohou vidět různé druhy růží a v rodinném zahradnictví v obci Tukleky u Senožat i experimentální vinohrad. Aerolinky Air Canada čelí velkému skandálu. Podle kanadské policie totiž jejich pilot téměř 17 let přepravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání.
4: Sport.
5: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu.
4: Rádio Jihlava 101.1

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem jí zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: "Dobrý den, prosím vás, máte kýbly?" "Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový. Tak třeba 7 litrovej. "Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý." "No a na co ho potřebujete?" "Hoří mi byt."

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava. Jedno

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava 101.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pánbůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti,

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: pádu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L.
2: Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Jako suděláš. No já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: Tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přinášejí ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Tak všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do tohohle. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe, a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Počkej, zastav! Zastav!
2: To je Kája!
1: Ahoj, Kájo, ahoj!
2: Já tě znám! Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Lidno, pojď! Napijem se, já si panáka, pojď! Ne, pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebevně, že mám taxík a tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypojď
3: já
2: nás, vypojď nás.
4: Dobře.
2: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
2: Bohu. Co? Pojďte,
3: pojďte to.
2: Pojďte.
3: Já
2: si
3: tě najdu. No,
2: jsem v Praze!
3: No, najdeme si ho.
2: Nebo v televizi!
3: Teďte, máme čas, pojďte.
2: Co ne?
3: To zpětá.
2: Tak si kem tam pojedeme,
3: no,
2: hotové.
3: Pojďme, to je jedno. Na to máme, že jo?
2: Že se nezastaví, nebo... Káre! Ahoj!
3: Už se všichni dívají, pojďte.
2: No nic.
3: Pojďte.
2: Proč já nevím, není to hňupka, já?
3: A je, to víte, že je, no.
2: No co, tož, bude se krása napít, ne?
3: Posaďte se.
2: Ne ta slivovica.
3: Posaďte se.
2: Je... Škoda, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

0: Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubrtová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová Vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, který mu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s někým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pod pódium. A pak kluci začali hrát. Tak kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dej si s nás v tom davu ani nevšim. Vždyť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo, to seš asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerrymu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady. Že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt jo, to C-čko jo, teda Jerry, ty jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je G-čko. A já říkám, fakt jo, jako G-čko jo. Jako G, jo. Myslíš jako G-bot, jo. A Jerry říká, no vidíš, ty seš přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to G-čko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí byla? A já říkám, ne Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslela opravdu upřímně, že Mája je moje best of kámoška. Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to G-čko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tak se podívejte, pane Růžička.
3: Ano, ano, ano, prosím.
2: Uklidněte se.
3: Ano, ano, prosím.
2: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
3: Ano, prosím.
2: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
3: No, čím jsem jako majznu, jo? Bádzamrem.
2: Co?
3: No, kladivem.
2: A, ano. A co bylo dál?
3: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
2: Ano, ano, no. já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
3: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, no, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
2: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
3: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
2: Samozřejmě.
3: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
2: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračuj.
3: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No, aha, víte, to jste ještě neviděla.
2: A co, nebo no, koho?
3: A je to Ptáčka, víte, aha, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
2: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
3: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
2: Aha. A čím vás provokoval?
3: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no on tak vrněl, víte.
2: Ale pan Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
3: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, no vy jste se viděl a hlavně slyšel. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
2: takže to vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
3: ale
2: že?
3: To ne, prdlajč, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt, to tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pít, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
2: Ano, ano, ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
3: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozu,
2: pane
3: a on byl sejti, dali jsme to
2: pryč. Pane Růžička, prosím vás, prosím. No. Věci.
3: Ano, ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo, no a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
2: A to kladivo jste měl sebou?
3: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase, ono, no, kladivo se hodí vždycky,
2: jistě,
3: ne.
2: Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
3: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
2: A to jste měl udělat. byla by to pro vás polehčující okolnost.
3: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila nes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo, víte, co se mě dělá. Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu, jako kolik dostanu?
2: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
1: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší.
2: No. Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla.
1: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu, je myslíte.
2: Sklerózu, no, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
2: No jo, a to bývají v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda.
1: No.
2: No a to třetí už jsem zapomněl. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Vrána.
2: To byste ne... Co?
1: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
1: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jmenovat.
1: No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, bo to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
1: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo, no jo. A víte, už mě šediví, no jo.
1: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
2: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá. No to je, co mi to zase ta...
1: No tam... ta...
2: Jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře. Kde jsem to přestal?
1: No, říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
1: Jo. No.
2: No a... u jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl.
2: A já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
2: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit? Někde?
1: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ano. K jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu.
1: K jídlu je.
2: To se jí normálně takhle jako třeba salám. Nebo
1: no ano, ano, správně.
2: To vy nevíte tohle?
1: Jsem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
1: No.
2: No já nevím, co to chtěla dělat, víte, asi do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletené. No já už musím jít, tak a kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho vedle. Ten jak je to kousek tady. No, vlastně tam jsem byl včera, já jdu dělat dneska jsem byl tady dům. Do toho jdu tamhle, do té.
1: Do samého obsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam.
1: Jo, ne,
2: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho. Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam.
1: Tadyhle no, máte nějaký lístek.
2: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký. Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. A taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička.

0: panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou. No,
0: jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík.
0: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
2: Stehlík. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dimokorech získal Cimrman místo učitele na tamní obecné škole. A v Dimokorech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Cimrman takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy Dimokorské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Cimrmanova ulice číslo 4. Tato Cimrmanova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě Dimokorské školy vedl Cimrman čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Cimrman se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Cimrmanův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Cimrman ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je dneska v televizi?
2: Veselohrad.
1: Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer, zase abych sebou celý večer mlátil smích.
2: Hraje v tom Funěs.
1: Louis de Funès. Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
2: Vidíš?
1: Já nic nevidím.
2: Tak vidíš.
1: No počkej.
2: No zapnutý to je.
1: To přece není možný. Nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo. Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím?
2: No já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách.
1: Kam jdeš? Nic se nestalo?
2: Bodka.
1: Nestalo se nic?
2: Zvrkla.
1: Nestalo se nic?
2: Kam jdeš?
1: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
1: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
1: Zavolat? To můžu.
2: Televizního opraváře, samo sebo.
1: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
1: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale tebe mi kopela koberec!
1: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
1: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej,
1: my se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón. Jako koza najeteli, pojeteli.
1: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
1: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
1: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně, dneska,
1: denně to je.
2: Fůr,
1: ano, každou
2: mluvit.
1: Hodinu,
2: každou
1: ale každou hodinu, každý 10 minut, ano.
2: Dneska fůra popere na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice, maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale...
1: Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ti bude, já se nesmím rozšovat. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
2: Co například?
1: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
2: Ne, já taky ne.
1: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil.
2: Těsnění.
1: Ještě víc. To jsem, já jsem to těsnil.
2: Těsnění, to se nám utěsnil.
1: No, jsem utěsnil.
2: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Jenomže od té doby máme místo tři místnosti dvě.
1: Ale za to větší.
2: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel.
1: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popel, popelíček!
3: Tomáše. Už jsme u toho.
1: Výborně.
2: Kam jdeš? Kam jdeš? Stajte plichu. Do hospody, jo?
1: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá nikdy ne. To ti říkám já. Vždyť ten televizor nebyl vůbec zatnutý. Podívej se. Myslím, že možný. No, je tam, ale to je trajda. To znamená, někdo na něco dělal a
2: no, mám
1: rozpojil to.
2: No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš,
1: že jsem luxovala. Vidíš, my jsme zaluxovali.
2: Tak to zapni.
1: Co se stalo?
2: No.
1: Počkej, kolik je hodin?
2: Proč? Ty někam jdeš?
1: Ne, že ještě stihnem toho finieze.
2: No, to je 8 pryč, to.
1: Je, definujeme se.
2: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, zvuk, zvuk.
4: Je to se.
2: Už je tam. Půjně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. I v mém životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No a za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako ku příkladu jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka. No, tak tam mě zase celý život jenom dojila. Tak já jsem ji vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocema se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly, že žádný Vánoce. No to by nebyla, že žádná vánoční pohoda. No vemte si to, na co bych si povisil bombony, že? Nebo na co bych si povisil koule, že? No tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Že říkal jsem si, že stejně to budou její po poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. No a hajný mi je prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šupadil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapálil cigáro, tak měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkovala, že prostě jíte ten kouř babadí. No tak já jsem ji někam poslal. Asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho do dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě ho bába třeba ze vzteku nezlomila, nepoplývala, že? Nebo aby ho prostě aby s ním něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No nebyl jsem tam dlouho, udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. Jestli by mi zvenku neodevřela. No, dělala hluchou baba, aby znajná. Smradlava, no. No, prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě na opuštěným záchodku na 4 večer by nikdo nenašel. A do rána bych zmrznul jako kukus masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří. A zmíl, babi znovu hodil do prv. Pryč.

0: dal a začal jsem slavit Štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil řetězem ze spachovadla. Místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašský voře. No, tak jsem do něj dal cigáro, zapálil jsem ho a popouštěl jsem si ho. V záchodový mise, no. Pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak ako. To jsem si už nadělil předtím. No, potom jsem si lehl pod ten stromeček a usnul. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stuhle. Zavolal za záchranku a po policajti. No, a představte si, když ty policajti ohledávali mi místo čičinu. No tak za tou za záchodovou mísou našli tu kliku o těch dvěch. To je rozdíl. To opravdu. No jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává. No. A o tom to je.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Slečno.
2: Prosím, přejete si.
1: Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co?
2: Pardon. To není chrupavka, to je šlacha.
1: No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl.
2: V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je...
1: Moment, prosím. O chrupavce není v lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek. Ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva. Žádná chrupavka.
2: Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeží.